tvoje noge bose do staré kuče tajné zavijútke. Pamtím tvoje plave do ramena kose i neke skrivene.